0: Anějí, kdo si první pozbírá hromadu zapomenutých erotických pomůcek, což zjevně zdržuje provoz. Nejenže tam budou šílené zácpy, ale nejspíš i pár zajímavých nočních zážitků.
1: Počasí.
0: A teď se podíváme na počasí. Zítra, v pondělí, to bude v Česku docela příjemné, denní teploty se vyšplhají až na nějakých 25-26 stupňů Celsia, takže žádný pot ani rýma nehrozí, maximálně se někdo možná zapotí u letního románku. Od západu se ale začne sunout nějaká oblačnost a občasné přehánky by se mohly objevit, hlavně tam na východě, kde se sem tam blízkne a zahřmí, jako když se Karel Gott snažil trefit vysoké C v noci, pak ručička teploměru spadne někam k 10-14 stupňům Celsia, takže si na ranní běh vemte něco teplejšího, ať vám nenastydnou ledviny z nočního dobrodružství.
1: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

to takhle Pepíček sedí ve škole a paní učitelka zkouší, jaký jsou domácí užiteční zvířátka. Pepíček se přihlásí a povídá, jsem husa. Učitelka říká, správně, Pepíčku, správně. A jaký pak máme užitek z husy? Prosím, sádlo. Výborně, Pepičku, ten době to dneska výjimečně jde. A jaký pak ještě užitek máme z husičky? Sádlo.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

nesmím být šílený. Neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky. Minimum infa. Maximálně fun.

Jaký je rozdíl mezi policajtem a teroristou? S teroristou se dá vyjednávat. Crazy Radio. Minimum muziky.

0: odbyla třetí hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme
2: další pecky. Crazy Radio. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 8. června, 3 hodiny ráno. Brněnská MHD zažila nedávno pořádné vzrušo, když se v tramvajácké výpravně objevil poněkud zapomenutý, leč plně funkční vibrátor. Cestující, zřejmě po divoké noci, si ho tam nevšimli, ale teď už je k vyzvednutí, kdyby se slečně náhodou stýskalo. Doufáme, že dotyčná dáma brzy najde svou chybějící radost, než se ho ujme nějaký kutil s vrtačkou.
4: Ze společnosti.
5: V Týně nad Vltavou se nedávno našla bedna s lidským tělem, ze které se nakonec vyklubala silikonová pana ze sex shopu. Policie tak místo vraždy řešila spíš lidské choutky a nakonec i obyčejnou krádež. Inu, někteří si holt dělají radost trochu bizarně, co na to říct.
4: Kultura.
5: Zpěvák Michal Malátný z Chynasky nedávno s vtipem prozradil, že s kapelou hráli už snad všude, dokonce i v Nevěstinci. Takže pánové, až vás žena vyhodí z bytu za kravál, víte, kam za kulturou. Jen bacha, ať vám tam nezůstane jenom fusekle na památku.
4: Sport.
5: Tenisová hvězda Jiří Menšík pořádně rozvířil vody se svou argentinskou láskou Josefinou. Na Instagramu se totiž objevila fotka přímo z postele, která prý není žádný skandál, jen horkokrevné vyznání. Inu, kdo by taky nechtěl takové ranní rozcvičky s tenisovou raketou, že jo?
4: Doprava.
5: Stane se, že silničáři zase jednou vymysleli, jak nám zpříjemnit léto tentokrát gigantickými opravami dálnic D1, D5 a D11. Takže pokud jste plánovali rychlé přesuny, zapomeňte, raději si rovnou zbalte polní kuchyni a spacák do kolony, bude to na dlouho a možná i s výhledem na nový milostný vztah. Prostě, chlastat se nesmí za volantem, ale na některých úsecích si budete přát, aby se to smělo, jen abyste to v tom dopravním pekle přežili.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Zítra nás srazí k zemi studená fronta, takže se připravte na pořádnou sprchu z nebe a oblačnost, která zakryje i ty nejintimnější myšlenky. Teploty se budou potácet mezi 12 a 23 stupni Celsia, což je oproti dnešku taková ledová sprcha, co? No co, aspoň se nám nebude potit prdel, i když to bude spíš k pláči než k smíchu.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Si rádio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
1: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Pán v hospodě volá na vrchního. Pane vrchní, prosím vás, mohl byste mi přinést vývrtku? A vrchní mu povídá, ale pane, šampaňské se otvírá jinak. Navíc vidím, že láhev už máte otevřenou. A chlápek na to, no jo, to máte sice pravdu, ale nevšiml jste si, že ta zátka vlítla manželce do oka.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.

0: maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: To je Crazy Radio.

0: Každý den je originál.
1: 8. června slaví svátek Medard. Jméno Medard je u nás nejvíce spojeno s lidovou pranostikou o dešti. Všem Medardům přeji krásné jmeniny.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: IG. Crazy Radio. Crazy Radio.
1: Odbyla čtvrtá hodina.
2: Crazy Radio. Radio.
3: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
4: Crazy Radio.
5: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
5: Hrajeme další pecky.
0: Crazy Radio. Crazy Radio.
6: Zpravodajský servis.
7: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
8: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 8. června, 4 hodiny ráno. Češi se s příchodem, nebo spíš příjezdem, léta konečně probudili z jarní letargie, a to jen proto, aby zjistili, že za kopeček zmrzliny dají pomalu víc než za večeři. Jeden by z toho normálně blil, jak se letos prodraží i obyčejná hovadina na zlepšení nálady. Ale nebojte, alespoň pivo je zatím ještě relativně za hubičku, tak to nějak, kurva, přežijeme.
7: Ze společnosti.
8: Tak to vypadá, že se v českých ložnicích začaly dít věci. Národ se evidentně přestal bát experimentů, protože prodej afrodiziak a erotických pomůcek vyletěl do píči, jak už dlouho ne. E-shopy nestačí doplňovat sklady vibrátorů a lubrikantů, takže se zdá, že se Češi místo kmourání konečně rozhodli vzít věci do vlastních rukou a pořádně se s tím vyřádit.
7: Kultura.
8: Takže, české kulturní okénko pro ty, co ještě nespí, televize TLC se rozhodla opět vrazit do éteru hledačky mladých, šťavnatých koloušků v show Panské sídlo pro MLFky. No co, když už nemáme na kulturu prachy, aspoň se nám dostane na pořádnou prdelní zábavu. Aneb, láska kvete v každém věku, jen ty kytičky jsou někdy už trochu povadlé.
7: Sport.
8: Tak to je mazec, borec Krejčí se po prohrané sázce musel ohánět jako číšník a krmit čicka s hroškem. Ti ho prý ještě popichovali, ať jim tam dá trochu číny, hajzlové jedni. Hold, sázky se plní, i když se ti nechce, co ti budu povídat.
7: Doprava.
8: Tak bacha, řidiči, léto je tady a s ním desítky rozkopaných silnic po celé republice, RSD a krajští správci chystají masakr na D1, D5, D11 i v Praze, takže zácpy a objížďky budou vaším denním chlebem. Nezapomeňte si přibalit pořádnou zásobu trpělivosti, vaše navigace se zblázní a vy možná taky. Připravte se, že z vaší cesty se stane epická pout plná nervů a nadávek.
7: Počasí.
8: A teď se podíváme na počasí. Dneska ráno je to venku ještě celkem chladné, místy jen kolem 10 až 16 stupňů Celsia, takže si ty kozy ještě na chvíli schovejte. Přes den ale polezeme na příjemných 23 až 28 stupňů Celsia, takže se sluníčko s mraky a občasnou přehánkou porve o pozornost a vy se můžete konečně svléknout do plavek, vy hříšníci.
7: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

Súdruzi, uhel už naučili jsme se lamať, ale co nám robí neustále potíže, je náš krásný český jazyk. A k tému nám slouží, aby jsme dosahli určité dokonalosti, takzvané jazykolamy. Uvedu příklad první. Duty datel, tudy dudy, dudy, no kurva nic. Přistupím k příkladu složitějšímu. Ne na olejulu jili juliu. Na olejulu juli si. Jsi sam.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Proč si myslíme, že opice jsou tak chytré? Protože když si strčí prst do zadku, tváří se u toho, jako by právě objevili lék na rakovinu.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Odbyla pátá hodina.
1: Minimum muziky. Minimum infa. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
2: Hrajeme další pecky.
3: Crazy Radio. Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 8. června, 5 hodin ráno. Brno má nový turistický tahák. V tramvajácké výpravně se totiž prý ztratil vibrátor a čeká tam na svého majitele. Představte si to dilema, jít si pro něj mezi řidiče a dispečery, nebo se na něj vysrat a radši si koupit novej. Doufejme, že dotyčný či dotyčná s vyzvedáváním nebude otálet, aby ta hračka v depu nezapustila kořeny.
5: Ze společnosti.
6: Česká OnlyFans modelka Kholakis se po bujaré akci solidně ztrapnila, když netrefila do hotelu a z fleku vyznala lásku nějakýmu týpkovi. Hold, i tyhle hvězdy sociálních sítí občas potřebují někoho, kdo jim řekne, kde je sever, a hlavně ať se nekurví na veřejnosti. Aspoň že se o ní mluví, co na tom, že kvůli totální kokotině.
5: Kultura.
6: V Brně se můžete pokochat unikátním kulturním kouskem, na kostele svatého Jakuba tamní neznámý umělec kdysi vytesal sošku, která vystrkuje holý zadek. Legenda praví, že to byla taková menší facka pro sousední faru, nebo naštvaný vzkaz zapomnětlivým měšťanům, co nechtěli platit. Dneska by za takovou drzost dostal asi pokutu, ale tenkrát se s tím evidentně nikdo nesal.
5: Sport.
6: Do Okříšek se o víkendu sjeli ti nejlepší milovníci starých mašin na jízdu medvěda Brtníka, kde se už po šesté sešlo rekordní stádo. Prý je fascinuje jednoduchost a krása těch starých kusů, což chápeme, chlapi prostě na starší kousky nedají dopustit. Tak ať se jim ty jejich ojetý medvědi moc neposerou.
5: Doprava.
6: Stojíte zase jak píča v průvanu. D1 u Brna je momentálně totálně v hajzlu a tentokrát to vypadá na kombinaci debilního počasí a ještě debilnějších řidičů. Radši si dejte kafe a zkuste to objízdnou trasou, nebo se z toho poserte vsteky, protože to na téhle dálnici dneska prostě nepojede.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dneska nás čeká takový ten den, kdy nevíte, jestli si vzít deštník, nebo už konečně ukázat ty sahvelý prdelky na slunci, protože přes den bude polojasno až skoro jasno, ale večer se od západu můžou objevit nějaké ty mrchy přehánky. Ranní teploty se drží kolem 10 až 16 stupňů, ale přes den se to vyšplhá na příjemných 17 až 28 stupňů Celsia, takže si připravte opalovací krém, ať se nespálíte do barvy vaší kreditky. Jen doufám, že ty večerní přehánky neskazí plány těm, co se dnes chystají na nějakou tu divočejší letní romanci, víte, jak to myslím, parchanti.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
3: Crazy Rádio.
1: Maximálně fun.
2: To je Crazy Radio.

0: ty dva ruský inženýři plně raketoplán palivem a ten jeden říká, tyva to palivo, i to smrdí jak vodka. Ten druhý veme panáka na kapetám a ono to taky chutná, tak chlastají a půl těch nádrží vylemtají a ráno si volají a říká, vole dělo, jak ti je tak blbě? A říká, jo, já už jsi ráno uprt, tak to nedělej, já volám 100 kia.
1: Minimum muziky, minimum infa a maximálně fun.
2: Crazy Radio.

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

0: Přišel chuligán za chuligánem do nemocnice, on ležel na áru, na jednotce intenzivní péče, měl na sobě ty kapačky teda. kapačky jsem myslel, zapíchaný kapačky, kyslík, dejchal kyslík, polomrtvej po havárii a mu půjdá ten kámoš, vele, vele, co je s tebou, vole? Ty se tady válíš a venku chodí buchty, vole. Díza jede, vole, fakt. A on na něj udělal, kde nemohl mluvit, dělal. A on pochopil, že chce tušku, a udal tušku, papír, on něco napsal, zaklepal nohama a zemřel. Kulikal pán doktore, vole, kámoš něco napsal, zaklepal nohama a zemřel. A doktor to vzal a na lístku bylo napsáno, vole, vole, stojíš mi na hadicích.
1: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
2: Crazy Radio, maximálně.

Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: odbyla 6. hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další
2: pecky.
3: Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 8. června, 6 hodin ráno. Léto se kvapem blíží a Češi už zřejmě horečně schání plavky, e-shopy totiž hlásí rekordní prodeje, a to i těch nejmenších kousků látky. Podle všeho se letos bude opravdu na co koukat a leckterý dekař na koupališti si přijde na své. Zákazníci prý nešetří, hlavně, aby se v nich dalo pořádně opálit a co nejméně zakrývalo.
5: Ze společnosti.
6: Kurva, lidi, ani v 90 se nemusíte nudit. Legendární návrhářka Betsy Johnson totiž s klidem hází provazy kudy chodí, a to i na akcích plných fotografů. Někteří by si s ní měli vzít příklad a protáhnout si ty stuhlé prdele víc než jen u bedny.
5: Kultura.
6: Takže, představte si, že v Týně nad Vltavou mají fakt žhavé kulturní léto, i když je teprve leden. Místní urostlí hasiči, protože jim netekla voda, si usmysleli sprchovat se venku v boxerkách a instantně z toho byl hit internetu, co sbírá tisíce lajků. Je vidět, že i bez vody se dá udělat pořádný cákanec v rybníku české zábavy.
5: Sport.
6: Včerejší finále okresního přeboru v nohejbale přineslo nečekané drama, když se jeden z hráčů, rozčílený sporným míčem, rozhodl vyřešit situaci svlékáním. Místo napínavého boje o titul se tak diváci dočkali pohledu na pěkně chlupatou prdel a rozhodčí musel zápas předčasně ukončit. Prý to byla nejlepší podívaná sezóny.
5: Doprava.
6: Zase ty ranní sračky na dálnicích, co? RSD si asi myslí, že se to opravuje samo, zatímco my si v kolonách trénujeme trpělivost i močový měchýř, hlavně na D1 a D46, kde to stojí skoro denně. Jen aby nám nakonec nepraskla prdel z toho věčného stání v zácpách.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dnes si užijeme slunce s teplotami mezi 9 a 28 stupni Celsia, ideální na nějakou tu divočinu u vody, ale fakt bacha na úpal. Zítra už to nebude tak žhavé, obloha se zatáhne a rtuť teploměru poleze jen k 11 až 23 stupňům, takže ty erotické hrátky venku si nechte spíš na jindy, milánkové.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
0: Crazy Rádio.

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

za vločkou vločka z oblohy padá, chvilinku počká a potom ta je. Na staré sesli sedí pan Lada, obrázky kreslí zimního kraje. Ladovská zima za okny je a srdce jí má bílá nostalgie. Ladovská zima.

mokré bílé svinstvo padá mi za límec. Už čtvrtý měsíc v jedním kuse furt prosinec. Večer to odhážu, namážu záda, ráno se zbudím a zas kurva padá. Děcka mají zmrzlé kosti, saňkuju už jenom z povinnosti. Mrzne jak svině, 30 pod nulu, auto ani neškytne, hrudky se dělají v mogulu. Kolony aut, krok, sun, krok, bo silničaři tak jak každý rok, jsou překvapení velice, že s nich zasypali jim silnice. Pendolino stojí kde si gupolomy, zamrzli mu všecky cederomy. A policajti, ti to jistí z dálky, zalezli do arálky. Ladovská zima za okny je a srdce jí má bílá nostalgie. Ladovská zima.

Na Vysočině zavřeli do jedničku. Kamiony hrali na honičku. Takzvané rally letní gumy. V tým kopcu u Meziříči spěchali s melounama a teď jsou však víte kde. Na ČT1 studio sníh. Voldanová sedí na saních. A v Praze kalamita jak na Sibiři. 3 centimetry sněhu. A u muzea 4. Jak dálce vidím zasnížený říp, říkám si, pravče Čechu, ty jsi byla strašný cip. Kdyby si popošel ještě o pár kilometrů dále, tak jsem se teďka mohl kdesi v teple v plavkách válet. Místo toho, abych se člověk bál zajít do Teska na nakupy, jak jsou tam na těch rovných střechách sněhu kupy. Do toho všeho, jak mám zmrzlý nos a líca, tak ještě z rady a provokatér nohavica. Hladovská zima zákliva a srdce jí má bílá nostalgie. Hladovská zima.

0: Každý den je originál.
1: 8. června slaví svátek Medard. Jméno Medard je u nás nejvíce spojeno s lidovou pranostikou o dešti. Všem Medardům přeji krásné jmeniny.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

In sequence. Break the boundaries.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Co dělá sirotek na diskotéce? Mává na mámu, co jde kolem.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio. Minimum.

0: odbyla 7. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další.
2: Hrajeme další pecky.
1: Crazy Radio. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 8. června, 7 hodin ráno. Ačkoliv se meteorologové snažili předpovídat počasí na červen, vypadá to, že letošní léto bude plné překvapení a žádný bronz se asi bez kečupu na koupalištích nedostaví. Řeč je samozřejmě o novém trendu, kdy si někteří nadšenci mažou záda i jiné partie právě rajčatovým protlakem, s vidinou opálení la italský mafián, což akorát láká vosy a budí úsměvy. Doufejme, že se to nerozšíří i na zmrzlinu, to by byl teprve lehtivý zážitek.
4: Ze společnosti.
5: Tak to je fakt k neuvěření, naše OnlyFans hvězdička Kholakis prý včera večer předvedla obří trapas, když se totálně na mol netrefila do hotelu a ještě u toho stihla vyznat lásku nějakému tajemnému chlapovi. Prý se motala jak prase v korytě a její romantické výlevy pak obletěly celý internet, no prostě klasika, když se celebrity urvou ze řetězu. Hold, některé věci by měly zůstat za zavřenými dveřmi, nebo aspoň mimo dosah kamer, že jo?
4: Kultura.
5: Ve Slavkově u Brna se o víkendu konal festival živých soch a bariartu, kde se návštěvníci mohli kochat skoro nahými těly, co se tvářila jako umění, a dokonce si zvolit svého nejlepšího, naháče. No, co si budeme povídat, místní chlapi si asi připadali jak v ráji, když se jim před očima promenovaly živé sochy, co by v hospodě způsobili menší infarkt. Doufejme, že všichni ti umělci měli dostatek krému na opalování, protože spálenej zadek jako umělecká instalace by asi nebyla úplně to pravé ořechové.
4: Sport.
5: Ester Ledecká, naše rychlá královna sněhu, si odskočila od sjezdovek a místo kombinézy oblékla něco čic, aby se ve Francii proháněla s historickým Porsche na tamních závodech princezen. Asi jí to pálí nejen na lyžích, ale i pod kapotou, když zvládá takhle skrotit starý sporták. Jen doufejme, že si přitom nezapomněla pusu otevřít na případné fanoušky, co by chtěli selfie s takovou kočkou.
4: Doprava.
5: Prchlý řidič Škodovky dostal v Olomouckém kraji pořádnou karmickou nálož, když jeho honička s policií skončila přímo pod projíždějícím vlakem v Šternberku. Ten magor se řítil po chodníku i cyklostezce, než ho dopadl železniční expres a udělal z auta hromadu šrotu. Oba cestující sice přežili, ale minimálně ten na straně nárazu si pěkně pochutnal na zraněních a má teď o čem přemýšlet, než zase sedne za volant.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás čeká docela slušný den, slunce bude hrát na honěnou smraky a denní teploty se vyšplhají na příjemných 23 až 28 stupňů Celsia, takže si ještě stihnete opálit prdelky, než se to zkazí. Večer to ale začne pomalu smrdět deštěm, obloha se zatáhne jako po flámu a rtuť teploměru spadne k 12 až 14 stupňům, ideální čas na pořádnou akci podpeřit.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Ve škole probíhá hodina němčiny. Učitelka říká, tak děti, od příštího roku máme povinnou němčinu. Jestli pak z vás někdo umí nějaká německá slovíčka? Jsem Novák. Dobrý den. No, Novák. Guten Tag. Výborně, Novák. Už ti píšu jedničku. No, kdo? Prosím, Švarcová. Brot, chléb. Výborně, Švarcová, také jednička. No, samozřejmě Zemanová, ta nezná žádné německé slovíčko, že? Ta spíš kouká takhle po klapcích. A prosím, šoustat, povídá, no, počkej, no, Zemanová, to není německy snad, nempa.
1: Já vím, soudružko, ale je to šen.
2: Maximálně fun, maximálně fun, Crazy Radio.

0: odbyla 8. hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
2: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 8. června, 8 hodin ráno. Teplé počasí láká Čechy k vodě, a tak se opět řeší, jestli jsou plavky na sousedově zahradě adekvátní ochranou proti všetečným pohledům, nebo spíš pozvánkou k nechtěnému opálení na netradičních místech. Někteří kutilové už prý místo bazénu zkouší napouštět staré vany na balkónech, což místní hasiče občas dostane do varu. Hlavně ať to drží, co má, ať se pak nemáme co divit.
4: Ze společnosti.
5: Svatba na Děčínsku se změnila v pořádnou divočinu, když 11 hostů skončilo v nemocnici. Místo tradiční hostiny si totiž zřejmě dopřáli koláčky s kanabinoidy, což v kombinaci s alkoholem udělalo z veselky solidní mejdan, na který budou ještě dlouho vzpomínat, nebo taky ne.
4: Kultura.
5: Kdo by to řekl, že v Česku se vedle hodu kladivem trénuje i hod uzenou vepřovou kýtou. Tenhle unikátní sportovní výkon je prý tahákem některých zabíjačkových festivalů, kde se chlapi snaží házet co nejdál s pořádným kusem flákoty. Holky, s prázdným žaludkem se sportuje blbě, takže to chce pořádnou svačinku.
4: Sport.
5: Věděli jste, že slečna, která kdysi pořádně zavařila Jaromíru Jágrovi postelovým selfíčkem, je teď zase v očekávání. Kateřina Nováková, kterou bulvár kdysi propíral, co to dalo, čeká druhé miminko s fotbalovým reprezentantem. No tak, hlavně ať tenhle gól do prázdné brány neuteče jako kdysi ta fotka.
4: Doprava.
5: U Libníkovic se během podorlické rally stala docela pikantní nehoda, když civilní auto narazilo přímo do pořadatelského vozu závodu. Evidentně ani auto s nápisem organizátor není v Česku imunní vůči rannímu šmoulení na silnici. Naštěstí to odnesli jen plechy a pár kapek benzínu, takže si řidiči z toho udělali jen vtipnou historku do hospody.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dneska nás v Česku čeká sluníčko, které se bude snažit vyhnat ty ranní chmury, teploty vylezou až na 28 stupňů, takže opálené zadečky budou k vidění. Ale pozor, na severu se občas objeví nějaká ta kapka, jako když milenka uteče z postele bez rozloučení.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: soudruje 92-letý dědeček s 91-letou babičkou a ten prokurátor povídá: prosím vás, pane, můžete mi říct, proč se rozvádíte? Povídá:
1: pro nepřekonatelný odpor.
0: Povídá: prosím vás, a kdy jste ten nepřekonatelný odpor pocítil, pá?
1: Hned po svatbě před 70 lety.
0: Pá, můžete nám teda říct, proč jste těch 72 let byl tady s paní odpůrkyní?
1: Pá, kvůli dětem. No a teď, když děti umřely, tak...
2: Crazy Radio.

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: seděla taková party a chlap tam dával ženským hádanku. Říká, milé dámy, jestli víte, co to je. Je to pro vás, dává se to do vás a když se to vytáhne, tak z toho kape. Ty ženské se začaly chlámat. On říká, moment, dámy, to jsou květiny. Je to pro vás, dává se to do vás, když se to vytáhne, tak z toho kape. Včera tam přišla ještě jedna žena a manžel honem, teda by nepřišla tady o tu hádanku, tak jí to chtěl říct. Ten říká, pojď sem, ať to nepřijdeš. Hádanka, je to pro tebe, dává se to do tebe a když se to vytáhne, tak z toho kape. Všetci stuhli, na čež jedna kolegyně do něho drsne a říká, to jsou teda zvědavá, jak z toho péra uděláš karafiát.
1: Minimum muziky. Minimum infa. Maximálně fun. Whatever. Skrejzy rádi.

0: odbyla 9. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
4: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
5: Zpravodajský servis.
6: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
7: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 8. června, 9 hodin ráno. Zákazníci v pražských supermarketech teď zažívají menší kulturní šok. Oblíbené pečivo je sice pořád na svém místě, ale cenovky se tváří, jako by si je na brigádu vzala parta vtipálků. Na Vinohradech prý jedna babička málem dostala infarkt, když zjistila, že za rohlík dá skoro tolik, co před týdnem za celou veku, což je prostě pecka. Lidé teď místo na bankovky spíš čumí na své peněženky s výrazem, ty vole, co s tím budu dělat.
6: Ze společnosti.
7: Z Plzně zmizel obří nafukovací paň Bulák i s kompresorem. Někdo si ho zřejmě odnesl na pořádnou párty, nebo ho prostě jen nutně potřeboval k domácí výzdobě. Policie teď pátrá po hravém zloději a po ozdobě, která v Plzni náramně chybí.
6: Kultura.
7: Výstaviště Praha se tento víkend, od 6. do 7. června 2026, promění v rej hudby a jídla na Seznam Festu, kde vystoupí například Kapitán Demo a ukáže, že Češi umí spojit kulturu s pořádnou žranicí. Pražský Střelecký ostrov zase ožije koncerty napříč žánry a folk festivaly, což je ideální pro ty, co si chtějí dát do nosu a ještě u toho poslouchat slušnou muziku. Ti kulturně nenasytní si mohou v Ústí nad Orlicí užít i filmový festival České vize, který nabídne filmy, digitální i deskové hry a ukazuje, že kultura v Česku je prostě k sežrání.
6: Sport.
7: Česko žilo o víkendu zase sportem, kdy se fotbal a hokej staly hlavními tématy u piva i na gaučích po celé republice. Nadšení fanoušci, co tvořili humorné koláže a vtipy, občas zapomněli i na své drahé polovičky, což vedlo k několika úsměvným rodinným krizím. Hold. Pro Čecha je sport prostě posvátný, a kdo se s tím nesmíří, ten si to hold vyžere.
6: Doprava.
7: Pokud plánujete letní cesty po Česku, připravte si pořádnou dávku trpělivosti a možná i piknikový koš. Liberec totiž zahajuje velkou rekonstrukci mostu u křižovatky Globus, která zaručeně způsobí dopravní peklo. K tomu na Českolipsku uzavírka silnice i lomítko 9 u Svoru znamená 34-kilometrovou objížďku, takže si cestu můžete protáhnout, než vůbec dorazíte k cíli.
6: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

Hodiny na rohu ukazovaly 6 a v centru byl vlastně klid.

0: krysař.
1: A tak jde krysař!
0: Svou cestou dál.
1: Svou cestou dál!
0: Jednou se zastaví.
1: Jednou se zastaví!
0: Aby zas hrál.
1: Aby zas hrál!
2: Přijde chlápek do hospody, protože to je štámgas, tak vrchní hned ví, co má dělat. Nasází před ní 20 piv a chlápek se ujme svého úkolu. Vypije 18, přičemž první a poslední nechá. Jo. No a kolega, co sedí vedle něj, tak jako se na to kouká, říká, no a jako proč jste nevypil i to první, i to 20. On říká, no protože to první mi nechutná a po tom 20. jsem ožralej.
3: Minimum info. Maximálně fajn.

0: Každý den je originál.
1: 8. června slaví svátek Medard. Jméno Medard je u nás nejvíce spojeno s lidovou pranostikou o dešti. Všem Medardům přeji krásné jmeniny.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Crazy Rádio.
3: Minimum muziky, minimum infa,
4: maximálně fun.
5: To je Crazy Rádio.
6: To je Crazy Rádio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Jaký je rozdíl mezi pizzou a mrtvolou? Pizzu si celá rodina objedná a schutí s ní.
2: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio.

0: Kizzy Radio. Odbyla 10. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 8. června, 10 hodin dopoledne. Léto je tady a s ním i odvážné módní trendy, kdy na koupalištích a někde i v parcích už skoro nevíte, kam s očima, aby vás někdo nenařkl z čumění. Plavky se smrskávají na hadřík a občas se zdá, že lidi zapomněli, že existuje něco jako slušnost, nebo alespoň dostatek látky. No, aspoň je na co koukat, když už ten poslanecký plat taky není, co býval.
4: Ze společnosti.
5: Vypadá to, že pravý český domov se neobejde bez trenek a tepláků, ideálně v kombinaci s papučemi, aby bylo pohodlí zaručeno. Pračku klidně strčíme do kuchyně, ať je všechno při ruce, zatímco hosté se musí ohlašovat s předstihem, aby náhodou neviděli ten náš domácí outfit. Ale hlavně, že z kohoutku teče dobrá voda, na to si potrpíme.
4: Kultura.
5: 6 lákavých koncertních řad, včetně crossoveru a Duhy, nabídne Plzeňská filharmonie ve své nové sezóně 2026/2027, slibující neotřelé zážitky. Kromě velkých hudebních děl a zvučných jmen se můžete těšit i na komorní koncerty, workshopy pro nejmenší a seniory a oblíbené besedy v besedě. A jestli se ptáte, kdo to bude dirigent, tak ten se nemění, šéf dirigentem zůstává ten samý chlapík.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

0: Proč chodí policajti vždycky ve dvou? Jeden umí číst a druhý psát.
1: Bejt šílený neznamená bejt úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
2: Crazy Radio, maximálně fun.

neznamená být šílený, neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Oh,

jde Vojta s Hegrem po parku, ne, a viděl tam sochu nahé ženy, jak si takhle přes ní drží list. Hegr říká Vojtovi, podívej se, člověče, na tu sochu. Na to se dá složit básnička. Říkal, tak říkej. No, který pak to humorist dal jí přes tu list? Vojta říkal, ježiš, to je dobrý, to musím říct doma, starý. Dojde doma. Říkal, ty stará, my ti jdeme s Hegrem takhle po parku, ona ti je tam socha, nahý ženský, takhle si tam drží list. On ti na to hned složil básničku. Jo, počkej, jak to bylo. Jo, už vím. Který pak to humorist dal jí přes tu piču? Crazy Radio. Minimum muziky. Minimum

0: odbyla 11. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
2: Crazy Radio.
3: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
2: Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 8. června, 11 hodin dopoledne. Češi se letos v létě zřejmě zbláznili do obřích nafukovacích bazénů, které pak ale nemají kam dát. Někteří to řeší i na balkonech paneláků a sousedi z toho mají fakt prdel. Hasiči už jen kroutí hlavou, když je volají k prasklým potrubím pod náporem vodního živlu.
5: Sport.
6: Češi propadli novému sportovnímu hitu, kde se mohou beztrestně srážet do aleluja a vypadá to, jako by se objímali v nafouknuté bublině. Řeč je o bubble fotbalu, kde i ta nejlepší zadnice občas skončí na zemi, ale co na tom, hlavně že se nikdo nezraní. Zaručen je jen potok smíchu a možná pár modřin, které si pak ale hrdě ukazují v hospodě.
5: Doprava.
6: Kdo by to byl řekl, že i na kole se dá udělat pořádný cestopis, jeden šílenec na velomobilu si to uháněl přes 200 km z Ostravy na Záhorí, než ho zastavila slovenská hlídka. Místo dramatické honičky ovšem přišlo milé překvapení, policisté mu jen doplnili pitný režim a popřáli šťastnou cestu. Inu i Benga mají srdce a smysl pro absurditu, zvlášť když vidí, že se někdo snaží vyhnout kolonám po svém.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dneska to bude v Česku taková letní pohádka, teploty vyšplhají až k 28 stupňům, takže bude ideální čas na pořádné provětrání šatníku a třeba i něčeho víc. Ale pozor, zítra se od západu přiřítí studená fronta a v Čechách se rtuť teploměru zastaví sotva na 22, což už na odvážné letní hrátky u vody moc není. Morava a Slezsko si ale ještě užijí slunce a teploty klidně až 27, tak tam můžou být kluci i holky ještě pěkně nahoře bez.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

maximálně fun. To je Crazy Ráno. To je

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

0: Jestli pak víte, jak se jmenují ty, co nejedí maso, ty... Jak se jmenují? Ne, důchodci.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
2: Crazy Radio.

0: Fantasy Radio. Odbyla 12. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 8. června, poledne. Pražany pořádně potrápila vedra, a tak se na koupalištích i v parcích množí pikniky ve svršku, což nejednomu kolem jdoucímu zvedlo náladu, i když třeba jenom obočí. Městští strážníci prý dostávají hlášení o exhibicionistech se smaženým sírem, ale zatím situaci řeší spíše chápavým úsměvem. Jen babičky u Vltavy si prý stěžují, že jim tyhle moderní móre si kazí výhled na Labutě.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Někdo mi říkal, že sprostá slova snižují IQ. Takže teď, když někoho posílám do prdele, vlastně mu jen pomáhám s jeho vzděláním.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.

0: Bejt šílený neznamená bejt úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.
2: Are we ready? Come on, come on. Yeah.

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

Vítej, večer začíná a na chodník kapky padají. V parku měsíc visí přímo ve větvích a z kina lidi domů prchají. Před barem tu v dešti někdo postává, jsi to možná ty, nebo jsem to já. Ptáš se sebe vejít nebo nevejít, věčný problém pít a nebo pít. Čas, někdy láme vás. Je to čas, co máš rád. Je to čas, tvůj čas. Auta kolem svištěj, někdo jede spát.

smutky tvý a noc tě zvolna poliká. A jsou tam stejný lidi, jsem tam možná a já. A holka náhle tvář tvou pohladí, i když není hezká, hezká se ti zdá. Přemýšlíš a to jí odradíš.

0: to čas, tvůj čas.
1: A když jdeš potom krádo prázdnou ulicí a děti ještě s medvědama spí, zmizela ti z nocí s deštěm půlnočním, nebyla nebo byla, co já vím. A na protější straně půjdu možná já, zrovna jako ty prázdnou ulicí. A ptáš se, kdo ti z očí písek vymývá a kdo nakrmí mládě krkavčí. Je to čas, čas, čas.

0: Každý den je originál.
1: 8. června slaví svátek Medard. Jméno Medard je u nás nejvíce spojeno s lidovou pranostikou o dešti. Všem Medardům přeji krásné jmeniny.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Crazy Radio.

0: odbyla 13. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
4: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

s grafikou, jak svině, Hafogames v tom. Monitor jak plátno v kině, už ani nevzpomínám, kdy naposled se mi něco sekalo.

0: Jde bača z dědiny do hory, zpátky vracá se a po cestě ho chytne strašná bůřka. Teď dojde na tu lůku, vidí kolibu, šláhne blesk a koliba začne hořet. Bača říká, jožuš, no toto. Jde dál, teď z té koliby vyletí ovce, nešláhne blesk a ovce zabije. Bača povídá, no toto. Ne, že z té hořící koliby vyletí manželka, ruky navrch a šláhne blesk a zabije ju. Bača povídá, no proto.
1: Maximálně fajn.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

Přišel k tomu doktorovi na předvojenskou prohlídku. No pán, nemůžu jít na vojnu, doktore, nemůžu. No pán, jak, mi to, jak, proč? Nevidím. Pak mi to rozsvědčíte. No pán, doktore, lejte. Pojďte se, vidíte tamhle v rohu tu černou mouchu? No pán, vidím, pán, víte, já vůbec nevidím. Tak mu dali modrou knížku. Nebo já. Večer sedí doktor v biografu druhý den. Ten doktor sedí v biografu, kouká na film s titulkama v poslední řadě. A kouká, vedle něj sedí ten voják. A čile čte a kouká na film. Ten voják ho spatřil, tak se na něj podíval, zahraje gól mu hlavě, poklepal mu na rameno a povídá tomu doktorovi: pane doktore, prosím vás, jsem tady dobře v autobusu na Liberec.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Crazy Radio. Odbyla 14. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dnešek nám v Česku ještě nadělí krásné slunečné počasí s teplotami šplhajícími až ke 28 stupňům Celsia, ideální den na poslední odložené prádlo na balkoně. Ale bacha, zítra už nás čeká studená sprcha v podobě deště a přeháněk, občas i s bouřkami, a rtuť teploměru se propadne na příjemných 18 až 22 stupňů, takže žádné naháče na zahrádce, aspoň ne venku.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

0: Víte, proč policajti nikdy nenajdou ztracené peněženky? Protože by je museli vrátit.
1: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: šel pán do restaurace a povídá, prosím vás, já bych prosil guláš. On povídá ten číšník, no guláš jakej? Máme tady argentinský, maďarský, pikantní, slovenský, bratislavský, pražský, speciální, delix. A turecký, palíte mi ten turecký, prosím vás. Tak mu dali turecký, že on se netapá. No bylo to výborný ten turecký guláš. A proč tomu říkáte turecký? A on pát, ten pes se jmenoval Sultán.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Maximálně fun.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: 15. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 8. června, 15. hodina odpoledne. V Pelhřimově se chystá festival českých rekordů, kde bude k vidění dřevěná motorka, co prý i jiskří, takže bacha na prsty, nebo spíš na zadky, až se rozjede. Kutil Pavel Svoboda ji vyřezával 5 let a teď s ní machruje, že brzdí, jezdí a dokonce umí hodit i nějakou tu jiskřičku, asi jako moje ex. Takže pokud máte rádi dřevo a trošku adrenalinu, víte, kam tenhle pátek zamířit.
5: Ze společnosti.
6: Žádný strach, chlapíci ze slovenské dopravní policie si nedávno pořádně proklepli řidiče velomobilu z Ostravy, který uháněl po jejich silnicích. Ačkoliv ta jeho super aerodynamická káča vypadala, že se v ní může lecos schovávat, borec naštěstí nenafoukal ani tukal. Policisté mu tak místo pokuty raději doplnili vodu a popřáli šťastnou cestu, což je docela fajn gesto na to, co museli za život už vidět.
5: Kultura.
6: Česká kulturní scéna prý opět zažila malé zemětřesení. Manžel jistého pana Krejčíka se totiž pochlubil potomkem s herečkou z České televize, která už evidentně není sama doma, ani co se týče partnera. Jestli to byl šťastný konec nebo jen začátek dalšího domácího dramatu, ukáže čas a asi i další bulvární plátky, co to všechno prásknou.
5: Sport.
6: Česká tenisová mašina Kateřina Siniaková si z Roland Garros odvezla další deblový titul, ale tentokrát ji na pódiu rozsekala spíš soupeřka. Ta zoufale vtipnou řečí během ceremoniálu poslala k zemi nejen samotnou Káťu, ale i šéfku celého turnaje. Evidentně i v tenise platí, že když už nemůžeš vyhrát, aspoň pobav.
5: Doprava.
6: Takže, pokud jste se těšili na dálniční odpočinek s pořádnou svíčkovou, máme pro vás bohužel zprávu, spousta kdysi slavných českých motoristů chátrá a místo knedlíků tam najdete maximálně pavučiny a díry ve střeše. Řidiči, kteří chtěli hodit sprchu a dát si rychlou večeři, tak mají smůlu a musí dál ždímat pedál, dokud nenajdou něco, co nevypadá jako z postapokalyptického filmu. No jo, hold se i ta průmyslová dálniční romantika vytrácí, a tak si raději vezměte svačinu z domova, nebo se poserte za nejbližším stromem.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dneska si v Česku užijeme ještě dost slunce, než se v Čechách na večer trochu zatáhne a sem tam i něco spadne z nebe, tak šup pro ledovou kávičku a hlavně se nikde moc neodhalujte, pokud zrovna nechcete rozptýlit sousedy. Teploty se vyšplhají na parádních 24 až 28 stupňů Celsia, ideální počasí na to se svléknout do plavek, ale pozor na spáleniny, fakt to pak peklo pálí. V noci nás čeká klidnější ochlazení na příjemných 13 až 18 stupňů, takže na pořádné provětrání peřin už to bude, žádné obavy z přehřátí.

Rádio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Doktor říká pacientovi, mám pro vás dvě zprávy, jednu dobrou a jednu špatnou. Dobrá je, že vaše tchýně má jen týden života. Pacient se rozradostní, a ta špatná. Doktor, že vás nepozná, až se vrátí z nemocnice.
1: Crazy Radio. Maximálně fun. To je Crazy Radio.
2: New Pharrell, featuring Kanye West. World's famous. It's called number one. Listening to Skateboard P and the Louis Vuitton.
3: New York first.
2: It's so unfair, so unreasonable.

0: Když si báječnou ženskou vezme báječnej chlap.
1: Každý den je originál.
2: 8. června slaví svátek Medard. Jméno Medard je u nás nejvíce spojeno s lidovou pranostikou o dešti. Všem Medardům přeji krásné jmeniny.
1: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
3: Crazy Rádio.
4: Minimum muziky. Minimum infa.
5: Maximálně fan.
6: To je Crazy Rádio.
7: Crazy Rádio. Crazy Rádio. Crazy Rádio. Crazy Rádio. Crazy Rádio.

0: Došli sovětští vojáci za tým Baču a plní teda tací nadržaní, povídají: Bačo, máš dceru? Nemám, nemám. A máš ženu? Také nemám, nemám, sám som tady sám. A včera oni vidia ty ovci, tamto sa vrhli na ty ovce, Bača sa díva, bra. Tak som starý, toľko sem zažil, toľko sem videl, ale jak sa robia kozáci, to sem ešte nevidel.
1: Crazy Radio.

0: Kizzy Radio. Odbyla 16. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další
3: Crazy
1: pecky.
3: Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Ze společnosti.
6: V Kolovči se prý nachází mlýn, který umí s ženami zázraky. Stačí jen pár starých bab a on už je přemele na mladá děvčata, takže by si holec, který chlapík měl rovnou pořídit domů. Jen se bojím, co by se stalo, kdyby se tam náhodou omylem dostal i nějaký chlap.
5: Kultura.
6: Oblast Kutné Hory prý zažívá erotický boom, místní muzeum se pochlubilo novou výstavou historických kuriozit, včetně několika lehtivých kousků, u kterých i jeptišky rumění. Průvodci se už těší na dotazy zvídavých seniorů ohledně starých praktik, jelikož se mezi exponáty našly i nástroje, co by se dnes styděl použít snad jen králíček Duracell. Tak snad tam nikoho nepotká úraz z nadměrného vzrušení, když se dozví, jak se to kdysi dělalo.
5: Sport.
6: Česká tenisová mašina Kateřina Siniaková zase jednou potvrdila, že umí nejen drtit soupeřky, ale i bavit lidi. Po triumfu na Roland Garros totiž do smíchu dostala poražená Srbka Alexandra Krumničová, která pronesla takovou řeč, že se smíchy nezastavila ani sama šéfka turnaje. Siniaková tak kromě titulu získala i cenu za nejlepší komediální vložku večera.
5: Doprava.
6: Na českých silnicích je to zase jednou k posrání, kolony se táhnou a nervy řidičů dostávají zabrat. K tomu všemu policajti na Záhorí včera zastavili velomobilistu, co si to v klidu šlapal přes 200 km z Ostravy a ještě mu museli doplnit pitný režim. Inu, jezdit na ekovlně je sice fajn, ale žízeň je prostě svině.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dneska si ještě užijeme krásné slunečné počasí s teplotami, které se vyšplhají až na příjemných 28 stupňů Celsia, takže ideální čas na to ukázat novou letní kolekci plavek, než vám to zítra spláchne déšť. Od úterý se nám to totiž pěkně podělá, dorazí studená fronta s deštěm a teploty spadnou na pouhých 17 až 22 stupňů Celsia, takže místo plavek vytáhněte spíš deštníky a nějakého toho milence, co vás zahřeje.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
7: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
0: Crazy Rádio.

Move!

0: station. Stay tuned.
1: Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

jde Vojta s Hegrem po parku, ne, a viděl tam sochu nahé ženy, jak si takhle přes ní drží list. Hegr říká Vojtovi, podívej se, člověče, na tu sochu. Na to se dá složit básnička. Říkal, tak říkej. No, který pak to humorist dal jí přes tu list? Vojta říkal, ježiš, to je dobrý, to musím říct doma, starý. Dojde doma. Říkal, ty stará, my ti jdeme s Hegrem takhle po parku, ono ti je tam socha nahý ženský, takhle si tam drží list. On ti na to hned složil básničku. Jo, počkej, jak to bylo. Jo, už vím. Který pak to humorist dal jí přes tu piču

0: Crazy Radio. Odbyla 17. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
3: Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Ze společnosti.
6: Česko má novou posedlost, po labubu teď prý všichni, děti i dospělí, šílí po mačkacích knedlíčkách. Tyhle plyšové potvůrky se prodávají v linen boxech, a ty vzácné už se na bazarech točí za tisíce, ale bacha na čínské fejky s divnýma ksichtama. Inu, každý si holt mačká, co může, když se mu zrovna nechce mačkat starosti.
5: Kultura.
6: Tak bacha, dámy a pánové, fenomén OnlyFans prý není žádná pédel, jak se někteří domnívali. Dokumentaristka Barbora Chalupová tvrdí, že jde o pořádnou emocionální dřinu a modelky to nedělají pro slávu, ale spíš pro lidské příběhy. Zřejmě jde o dost drahý kroužek psychoterapie, kde si obě strany pěkně zaplatí.
5: Sport.
6: Česká tenisová bohyně Kateřina Siniaková opět rozdrtila konkurenci na Roland Garros, její dojemný proslov plný slz ale musela zachraňovat vtipnou řečí poražená soupeřka. Ta jen potvrdila, že Siniaková válí na kurtu jako ďábel. Není divu, že ji pak přemohly emoce.
5: Doprava.
6: Řidič v chatové oblasti se tak kochal pohledem na opalující se krásku, že ani nezaznamenal zpomalení vozu před sebou. Nakonec to chlapíka stálo plechy, když napálil do auta, jehož řidič se zjevně kochal tou samou podívanou. Holt, dámy, méně šatů v blízkosti silnice může způsobit víc než jen zvednuté obočí, ale i pořádnou bouračku.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dneska nám slunce zase pořádně topí, takže se připravte na teploty kolem příjemných 26 až 27 stupňů, ideální čas na krátké šaty nebo odhalené svaly. Ale pozor, zítra se nám to trochu zkazí, s deštěm a teplotami sotva přes 20 až 22 stupňů, takže raději vezměte deštník, ať vám nezmoknou ty plány na večerní dovádění.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
7: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
8: Někdo mi říkal, že sprostá slova snižují IQ. Takže teď, když někoho posílám do prdele, vlastně mu jen pomáhám s jeho vzděláním.
3: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
0: Crazy Radio. Crazy Radio.
2: Minimum info, maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: To je Crazy Radio.

0: díky moc.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Whatever. Skrý.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Jo, blondýnky, stále a vděčné téma. Blondýnka si koupila šálu a nakonec jí šla vyměnit za jinou. Víte proč?
2: Ne.
1: Byla jí moc těsná u krku. A víte, jak zjistíte, že počítač patří blondýnce?
2: Ne.
1: Je bez paměti.
3: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum

Edit. 4, 3, 2, 1.

0: Crazy Radio. Odbyla 18. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme Crazy Radio pecky.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Doprava.
5: Kolony na D1. No jasně, ale na jižní Moravě se teď řidiči kamionů předvedli v plné kráse. Jeden policejní motorkář tam během pár vteřin načapal dva borce, jak zakázaně předjíždí, přičemž jeden z nich za tenhle spěch zaplatil ztrátou řidičáku v Česku.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dneska nás v Česku čeká krásný den, slunce bude pálit jako na pláži, teploty vyšplhají až k 28 stupňům, takže opálená záda budou zaručena. Ale bacha, zítra už to bude chtít paraple, protože se nám od západu přiřítí oblačnost a z ní i spršky, které někomu zkazí piknik, jinému ale třeba romantickou chvilku pod deštníkem. Teploty klesnou na příjemných 18 až 22 stupňů, takže žádné to horké inferno, ale spíše takové to počasí na 2 deci vína.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
6: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Jde bača z dědiny do hory, zpátky vracá se a po cestě ho chytne strašná bůřka. Teď dojde na tu lůku, vidí kolibu, šláhne blesk a koliba začne hořet. Bača říká, jožuš, no toto. Jde dál, teď z té koliby vyletí ovce, nešláhne blesk a ovce zabije. Bača povídá, no toto. Ne, že z té hořící koliby vyletí manželka, ruky navrch a šláhne blesk a zabije ju. Bača povídá, no proto.
1: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Yeah. What up, mom?

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Doktor mi řekl, že mi zbývá jen 6 měsíců života. Odpověděl jsem mu, že mu nemůžu zaplatit účet, tak mi dal dalších 6 měsíců.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Whatever. S Crazy Radio.
4: One, two, come on.

0: Každý den je originál.
1: 8. června slaví svátek Medard. Jméno Medard je u nás nejvíce spojeno s lidovou pranostikou o dešti. Všem Medardům přeji krásné jmeniny.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Oh God.

zničili skup.

0: odbyla 19. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info.
3: Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
4: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
5: Zpravodajský servis.
6: Zprávy Crazy Rádia. Doprava.
7: Kolony na D1. No jasně, ale na jižní Moravě se teď řidiči kamionů předvedli v plné kráse. Jeden policejní motorkář tam během pár vteřin načapal dva borce, jak zakázaně předjíždí, přičemž jeden z nich za tenhle spěch zaplatil ztrátou řidičáku v Česku.
6: Počasí.
7: A teď se podíváme na počasí. Dneska nás v Česku čeká krásný den, slunce bude pálit jako na pláži, teploty vyšplhají až k 28 stupňům, takže opálená záda budou zaručena. Ale bacha, zítra už to bude chtít paraple, protože se nám od západu přiřítí oblačnost a s ní i spršky, které někomu zkazí piknik, jinému ale třeba romantickou chvilku pod deštníkem. Teploty klesnou na příjemných 18 až 22 stupňů, takže žádné to horké inferno, ale spíše takové to počasí na 2 deci vína.
6: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Jedinej důvod, proč jsem se naučil nadávat ve víc jazycích, je, abych mohl poslat do prdele víc lidí po celém světě.
2: Minimum muziky.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Oh God.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Dva policajti jdou lesem a jeden povídá: hele, Pepo, našel jsem v křoví mrtvýho medvěda. Druhej na to: a co s ním uděláme? No co, musíme ho vzít na služebnu, sepsat protokol a dát ho do cely. Ale vždyť je mrtvej. No jo, ale co když neměl u sebe doklad?
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: odbyla 20. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Crazy Radio.
2: Pecky.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 8. června, 20 hodin. V Jihlavě se chystá další ročník Festivalu českých rekordů, kde bude k vidění unikátní dřevěná motorka, kterou truhlář Pavel Svoboda vyřezával 5 let s více než 40 druhů dřeva. Tenhle pojízdný skvost nejenže brzdí a má funkční řetěz, ale prý i pořádně hází jiskru, což ocení nejen milovníci mašin, ale i ti, co se rádi podívají na pěknou práci.
5: Ze společnosti.
6: V Česku se občas narazí na názvy obcí, u kterých by se i otrlý námořník začervenal, třeba Pičín nebo Řitka. To pak člověk fakt neví, jestli jede na výlet, nebo na rande s geografií. Místní úředníci prý už několikrát zvažovali přejmenování, ale místní hrdost je holt silnější než kdejaká puritánská výzva.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dnes si ještě užijeme sluníčka, protože rtuť teploměru se vyšplhá k příjemným 26 stupňům, v noci pak klesne někam ke 14, ideální na hříšné myšlenky. Zítra už se nám ale ochladí, přes den čekejte jen kolem 20 stupňů a déšť, takže si schovejte ty letní hadříky a vytáhněte něco nepromokavého, ať vám na ten zadek neprší. Jen tak dál, počasí, děláš to dobře, udržuješ nás v napětí.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
1: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
2: Co je horší než 10 miminek v jednom kontejneru? Jedno miminko v 10 kontejnerech.
3: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
4: Crazy Radio. Minimum muziky, maximálně fun.

všechno ve mně hoří, slunce stále paří, myšlenky jdou hlavou, jen ty neslušný, je to prostě hic, je to velký hic, je to těžký hic.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Vítr teď na louce docela rozfoukal hromádku popela.
1: Přišel chuligán za chuligánem do nemocnice, on ležel na áru, na jednotce intenzivní péče, měl na sobě ty kapačky teda. kapačky jsem myslel, zapíchaný kapačky, kyslík, dýchal kyslík, polomrtvej po havárii a mu půjdá ten kámoš, vele, co je s tebou, vole, ty se tady válíš a venku chodí buchty, vole, Díza jede, vole, fakt. A on na něj udělal, kde nemohl mluvit, dělal, a on pochopil, že chce tušku, a udal tušku, papír, on něco napsal, zaklepal nohama a zemřel. Chuligán, pán doktore, vole, kámoš něco napsal, zaklepal nohama a zemřel. A doktor to vzal a na lístku bylo napsáno, vole, stojíš mi na hadici.
2: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Yeah, I know sometimes things may not always make sense to you right now. But hey, what daddy always tell you? Straighten up, little soldier. Stiffen up that upper lip.

0: Odbyla 21. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
2: Hrajeme další pecky.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

0: Minimum muziky. Minimum informací.
1: Maximálně fun.
0: To je Crazy Radio.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

vysoké škole. Vrátila se domů a povídá Pepiku, potkala jsem odvedle pana inženýra. A on povídá, paní Fousková, když ten váš manžel rejpal tenkrát do režimu a teď taky, tak by měl mít taky nějaký přehled o světě a vy nemáte satelit. Žena odešla do školky, já jsem vzal poklici z prádelního hrnce, udělal jsem do ní česky řečeno turšlokem, průbojníkem dvě díry, dal jsem jí ve druhém patře, kde bydlíme za okno, jak se věšeli ten sovětský a český praporek, ty reury jsou tam pořád. Dal jsem tam dva dráty, červený a zelený, a jak se dělají ty zmrzlý koule, v lednici teda, tak jsem to tam dal jako rozvod. Hořava, otec hokejisty Hořavy mi viděl a zval ze spoda z ulice Fousku, to je z boxu, viď? Má jsem rukou, co zná o technice, takový člověk. Sedl jsem si a čekám na svou ženu. Za chvíli zazvonil zvonek a pán Jaruška se vrací. Jdu otevřít, on tam pan inženýr s paní inženýrovou. A paní inženýrová povídá, pane Fousku, smím-li vás otravovat a ptáti se vás, to, co máte za oknem, to je satelit. Já pám, ano, to je satelit. A ona pá, smím-li se ptáti, kolik jste za něj dal? Já pám 4,60 za ty dráty z bazaru. A ona povídá na toho inženýra, vidíš, Péťo, a ty jsi za ten japonský šukity? On pá, Hitachi, dal 36 tisíc. On se naštval a povídá, pane Fouseka, chytíte na to něco? Hraje vám to, chytíte na to něco? Já pám, vůbec nic. On pá, tak proč děláte z lidí blbce? Já pám, zatím jste přišel jenom vy.

maximálně fan. To je Crazy Radio.

0: Každý den je originál.
1: 8. června slaví svátek Medard. Jméno Medard je u nás nejvíce spojeno s lidovou pranostikou o dešti. Všem Medardům přeji krásné jmeniny.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude. Crazy Rádio.

0: Přijde ženská do francouzské prodejny v Jindřišské ulici a říká: dobrý den, já bych chtěla kilo hrušek. No pa, prosím, tady máte 242 korun. No pa, cože? 242 korun za kilo hrušek? No paní, nezlobte se, ale to si ty vaše hrušky za 242 korun slyšte do prdele. No pa, to nemůžu, tam už mám blumy za 316.
1: Crazy Radio.

0: odbyla 22. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
4: Crazy Radio. Maximálně fun.

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

Tohle to je banjo. A tahle věc je nahá. Najednou lítáš nad vodou.

Zvítí lice hrnou a mouka pracky zvedá.

jsou plnou. A ty díra sílu touží, a to bezí, a bílou ponorkou.

0: černou a mouta praskej zmená PPDH s rymou poučanou hlídá pod tebou oni vědí, co je třeba andělé s ní se posvednou steklo proudí tmou a ví je 333 cesty jdou a ví děkinou a končí nirvánou a láska vřehy zvedá jo jo jo. Wow! Díky!
1: Vážení posluchači, trůser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
2: Pán v hospodě volá na vrchního. Pane vrchní, prosím vás, mohl byste mi přinést vývrtku? A vrchní mu povídá, ale pane, šampaňské se otvírá jinak, navíc vidím, že láhev už máte otevřenou. A chlápek na to, no jo, to máte sice pravdu, ale nevšiml jste si, že ta zátka vlítá manželce do oka.
3: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum...

0: Každý den je originál.
1: 8. června slaví svátek Medard. Jméno Medard je u nás nejvíce spojeno s lidovou pranostikou o dešti. Všem Medardům přeji krásné jmeniny.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum info, maximálně...
1: Nauč se do školy, pak...

0: Crazy Radio.
1: Odbyla 23. hodina.
2: Crazy Radio. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
3: Hrajeme další
4: pecky. Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
5: Přišel k doktorovi na předvojenskou prohlídku. No pán, nemůžu jít na vojnu, doktore, nemůžu. No pán, jak, proč? Nevidím. Pak mi to rozsvědčíte. No pán, doktore, lejte. Pojďte se, vidíte tamhle v rohu tu černou můchu? No pán, vidím, pán, vidíte, já vůbec nevidím. Tak mu dali modrou knížku. Nebo jak. Večer sedí doktor v biografu druhý den. Ten doktor sedí v biografu, kouká na film s titulkama v poslední řadě. A kouká, vedle něj sedí ten voják. A čile čte a kouká na film. Ten voják ho spatřil, tak se na něj podíval, zahrajoval mu hlavě, poklepal mu na rameno a povídá tomu doktorovi: pane doktore, prosím vás, jsem tady dobře v autobusu na Liberec.
3: Crazy Radio.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

auto mám půjčený, že není možný, že na tohle můžu fakt vydělat. Jo. Člověk bez talentu neumí bubnovat, musí to hold máma dotovat. Snaží se zjistit, o mě sad všechno, nafouknu drby, fakt mega.

Zlatá svaďba, no jak tací staří posadili se proti sobě přes stůl, no najstarší syn, pravda, jak se tam objevil taléřek polévky, misa s tím, pravda, knedlíčky, všecko, misa s polévku. Povídá to, že Slovenci před tím obědem dajte si aspoň pusu. Nevěsta taká moletnější, nahne sa lusk strýcovi, který vidělali fajku pusu. Bože, povídá tato, přece jenom jsem tě měla ráda, mě je tak teplo u srdce. Nahlédnu, aby ne ty tele, když máš prsa v polévce.

Kdy to půjde, nebudem se bát. Nikdo tu není, to se ti jen zdá. Jestli to půjde, nebudem si lhát. Záplavy minou, zbyde jenom hlad. Jestli to půjde, nebudem si přát. Dárky tu nejsou, není si co dát. Jestli to půjde, nebudem se smát. K smíchu nic není, jsme jenom my dva.

0: Crazy Radio.
1: Odbyla půlnoc.
0: Crazy Radio.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
3: To je Crazy Radio.
2: Hrajeme další
3: pecky.
4: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
5: Jsem předeslal jsem z toho jihu, z toho Budvar kraje. Sedí na pivě tři dámy. Což nebývá až tak vidět, že? Nicméně sedí na pivě, baví se ta jedna, říká, představte si holky, minulý týden šáhnu starýmu do saka, vytáhnu dámský kalhotky. Druhá povídá, to nic není. Kdyby si viděl, co se stalo mně, já mu šáhnu do saka, vytáhnu 10 prezervativů, tak jsem se rozčilila, všechny jsem mu propíchala. A třetí vytřeští oči a on ví.
1: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Doktor mi řekl, že mi zbývá jen 6 měsíců života. Odpověděl jsem mu, že mu nemůžu zaplatit účet, tak mi dal dalších 6 měsíců.
2: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 9. června, slaví svůj svátek Stanislava. Jméno slovanského původu, které v sobě nese význam, upevni slávu, proto všem Stanislavám přeji krásný a pohodový den.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Crazy Rádio.

0: In fun. Maximálně fun.
1: Whatever.
0: Z Crazy Radio.

pauze strašný proud a proti proudu ze vší síly pádluje na premisi ženská v devátém měsíci, zabírá pod z ní takhle hřine, za ní sedí Váňa, papirosu, lahé vodky, usmívá se, vykuřuje, popíjí a ze břehu se ozve: Váňo, kam jedeš? Pa, ale vezu ženu do porodnice.

muziky. Minimum info. Maximálně fun. To je Crazy Radio.

0: Jednou jsem jel v tramvaji na Žižkově a tam seděl ožralý chlap v tramvaji a měl takový keci, že celá tramvaj, který měli vystupovat, tak jeli furt dál. A ten chlap povídá, já vám něco řeknu. Tak já bydlím tadyhle na Koněvové ulici a teď přijdu do baráku a my máme domovnici. To je taková kráva, že ona si dala socialistický závazek, že bude v noci chodit otvírat, i když nikdo nebude zvonit.
1: Minimum muziky. Minimum infa. Maximálně fun. Whatever. Skrejzy rádi.

0: odbyla druhá hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další
2: pecky.
3: Crazy Radio.
4: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
0: Minimum muziky. Minimum